pomoci, rohadietto, poslední predor. Asi cennadal, srotnatnes.

0: hab ich Nemus in Fabula?
1: Pulci! Chcete mi vysvětlit?
0: Slečno, to je přátelská beseda. Ohne zahleste Christice, tuta fotografie, je tu váš podpis. Výborně, račte dovolit. A pozná na svémi večer tu Kristýnu, datum 1836.